0: Again, synchron, we bring our arms and legs up, both together.
1: Znova spoločne zodvihneme obidve nohy, obidve ruky, chytíme sa za chodidlá.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language, and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají Ayurvedy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asana.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Máme bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I would just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So our backside.
1: Čili
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now paschim uttan.
1: Paschim uttan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim uttan asan.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name, has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than paschim uttan asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než paschima uttana asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to velký význam.
0: Only you can write a book on the paschim uttan asana.
1: O paschima uttana asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In paschim uttan asana is many things coming.
1: Paschima uttana asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschimottana asana, bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So svast. Vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukha asana.
1: Ležíme v sukha asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný,
0: easier,
1: nebo příjemný,
0: comfortable,
1: snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asana.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy,
0: they know maybe,
1: možná to víte,
0: maybe they forgotten,
1: možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training,
1: a vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů,
0: so they should know this word one asana,
1: tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asana.
1: A umět dát definici slova asana.
0: And there you can mention this all. And explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se o
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při transitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihu.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že
0: dun,
1: je prostě jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays, when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are. You are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi, begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhuni lagi, begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva puri sahari देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस अ प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
1: चले फते तो मॉडलिटी है ये
0: धुनी लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum? Nahi nahi. Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning? Fire with the dhuni.
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi jogi meri dhuniya.

0: Without fire, my dhun is burning.
1: Mé dhun je
0: Without
1: hoří
0: the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhun is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is a written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kalme.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know. नहीं मेरा मोला मिलन के काज आज मैं मस्त बनूंगा रे ना सो देयर इज अ दोनी अदर कंठ कमल
1: चले ये तम
0: कंठ कमल कंठ मींस द थ्रोट
1: कंठा znamená hrdlo
0: कमल मींस द Lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdey kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdey kamal me. To nahi. Hirdey kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdey kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
1: Hirdaya znamená
0: Anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
0: Similarly, nabhi kamal.
1: A podobné je také nabhi kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel, nabhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá chakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdštiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language, you know all It has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý
0: den. You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: It's controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is. This is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something. Agni sar or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si, tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium blending, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že yeah. Harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale tak to jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learned good German and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say. Umapure říká, že když mluví s Vámiči, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There is no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: In the name of Alakpuriji Siddhipitha.
1: Jménem Alakpuriji Siddhipitha.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan Satya Sanatan Dharma Om Shanti Shanti Shanti Hari Om.

0: A potom všem šťastně zemřeli, konec příběhu.
1: So, they were two friends.
0: Takže byli dva přátelé.
1: And one of them said, there is a beautiful ashram nearby.
0: A jeden z nich řekl tomu druhému, nedaleko je krásný ashram.
1: There are a lot of yellow bananas living there.
0: Že je tam hodně žlutých banánů.
1: And few oranges.
0: A pár oranžových. Pomerančových.
1: But it's a good atmosphere there.
0: Ale je tam velmi dobrá atmosféra.
1: They're always laughing and smiling and dancing and clapping.
0: Neustále se smějí, tancují a potleskávají.
1: And there's interesting looking white painted brown guy there also.
0: A je tam také zajímavě vypadající týpek, bíle pomalovaný.
1: So I'm going to go for satsang there.
0: Tak rád bych se tam zašel na satsang.
1: Do you want to join me?
0: Chceš jít se mnou?
1: The other friend said, let me think about it.
0: A ten druhý mu řekl, no, ještě si to rozmyslím.
1: Then he said, you know what, I would love to, but there in the cinema is the last show of this movie, which is going to disappear from the theaters tomorrow.
0: A potom mu řekl, víš co, já bych rád šel, ale zrovna ten večer dávají poslední promítání v kině filmu, který chci vidět a který už potom nebude dostupný.
1: And he wasn't patient enough to wait till it comes on Netflix.
0: A on neměl tu trpělivost čekat na to, až se to pak objeví na Netflixu.
1: So he wanted to get it done with that day.
0: Chtěl prostě to vidět ten den.
1: He said, okay, you go there, I go here, and we meet after at this and this time, when the bell rings, we meet at the Tilak.
0: A on řekl, dobře, tak já půjdu na ten satsang, ty půjdeš do toho kina a potom se sejdeme v ten čas, kdy zazvoní zvon v Tilaku.
1: Agreed.
0: Tak odsouhlasili.
1: So then one friend came for satsang here.
0: A ten jeden z nich přišel sem na satsang.
1: But he was sitting here, he was physically present here, but mentally he was somewhere else.
0: Seděl tady a byl tady fyzicky přítomen, ale duchovně byl někde úplně jinde.
1: He said Avatarpuri is here for 1.5 months.
0: A říkal si, Avatarpuri je tady už měsíc a půl.
1: I could have come to listen to him some other day.
0: Mohl se sem přijít kterýkoliv jiný den.
1: But the movie, it was the last show, I missed it.
0: Ale ten film to bylo poslední promítání a já jsem to propásnul.
1: Avatarpuri always says, Guru Bhakti is everlasting, Kripa is always there, so I can be in the movie and I still get Kripa.
0: Avatarpuri pořád říká, že Guru Bhakti je věčná a že je stále s námi, takže já jsem mohl být tam v tom kině a pořád obdržet dostat tu Guru Kripa.
1: Vishwa Guruji is in my heart, doesn't matter if I'm in the movie or doesn't matter if I'm here, no?
0: Vishwa Guruji nám říká, že je v našem srdci, takže je jedno, jestli jsme na satsangu nebo v kině.
1: The other friend thought, it was a boring movie. I wish I would be there in Strilki. Maybe I would little bit to dance and have bonfire and get some chocolates.
0: A ten druhý kamarád, co byl v tom kině, si řekl, to byl nudný film. To mě mrzí, že jsem našel na ten satsang, byl by tam oheň, hudba, dal bych si horkou čokoládu.
1: Okay, so finally the movie finished.
0: A konečně ten film skončil.
1: The satsang finished.
0: Satsang skončil.
1: And they were walking towards Tilak.
0: A oni tedy potom šli směrem k Tilaku, aby se sešli.
1: The person who went for satsang while walking to Tilak, he got a thorn in his foot.
0: A ten z kamarádů, co šel ze satsangu směrem k Tilaku, tak šlápnul na trn.
1: And the other friend who went for the movie, he found a gold coin.
0: A ten druhý kamarád, co šel do toho kina, tak když cestou do Tilaku našel zlatou mince.
1: And when they both reached, one was smiling and one was upset.
0: A když oba dva došli do toho tylaku, tak jeden z nich se usmíval a druhý z nich byl naštvaný.
1: You know what happened to me? I went to satsang and I was coming

0: back and I got a thorn in my foot and it's still hurting.
1: A jeden říká tomu druhýmu, víš, co se mi stalo? Já jsem byl na satsangu a píchnul jsem se do nohy o trn a pořád mě to bolí.
0: And the other person started laughing at him.
1: A ten jeho kamarád se začal na něj smát.
0: He said, I went to the movie and still when I came back I found a gold coin.
1: Já jsem šel do kina na film a na cestě zpátky jsem našel zlatou minci.
0: Then they said we have to go again to Strilki and Gurudev will tell us how to, what is the solution of this or why did this happen.
1: Dohodli se, že se musí vrátit zpět do Střílek, aby jim Gurudev řekl, jakoby, proč se tohle stalo.
0: Then they came back and yes, Guruji, what's going on? I came for satsang and I got a thorn and he went for kusang and he got a gold coin.
1: Tak když se vrátili do Střílek, tak šli za Gurudevem a zeptali se ho, Gurudeve, co se stalo? Já jsem šel na satsang a dostal jsem trn do nohy a on šel do kina a dostal zlatou minci.
0: And Guruji said, he was supposed to be in satsang. If he would come to satsang, no, sorry. The friend who came to satsang, he was in satsang, but his awareness was not here. His awareness was in that movie.
1: Gurudev odpověděl, ten z vás, co přišel na satsang, tak sice tady byl fyzicky, ale jeho pozornost tady nebyla. Jeho pozornost, on byl mentálně prostě v kině.
0: But only because momentarily he was, or at least physically he was present in the satsang, the result of that was, instead of completely getting crashed by a car, he only got a thorn in his foot.
1: Nicméně, protože on tady fyzicky, byl tady aspoň fyzicky, tak díky tomu se nedostal do nehody a autonehody a jediné, co vyvázl z toho, je jedině akorát s tím píchnutím trnem.
0: And the other friend, he was in the movies, but somewhat of awareness was in satsang. His consciousness went to the satsang for a while.
1: A ten druhý, ten byl sice v kině, ale fyzicky, ale jeho pozornost byla na satsangu.
0: So he was supposed to get a whole box of gold coins, but because he didn't go to satsang and he only was for a moment in satsang, for that moment the reward was one gold coin. If he would go to satsang, he would get the whole box.
1: Co na něj čekalo, co mu bylo předurčeno, bylo, že měl dostat vlastně celou krabici zlatý mincí, ale protože nešel na satsang, šel místo toho do kina, tak dostal jenom tu jednu jedinou minci.
0: That is the power of bhakti, that is the power of satsang and that is the power of Gurudev.
1: A to je právě ta síla bhakti, síla satsangu a síla Gurudeva.
0: The power to make the king a beggar or a beggar a king.
1: Je to ta síla, která dělá z krále žebráka a z žebráka krále.
0: But it is all on our consciousness. It all depends on the awareness and how we go forward with our lives.
1: To všechno záleží na našem vědomí, na naší bdělosti a jakým způsobem kráčíme životem.

0: As blessed I am always when I have the holy darshan of the great guru, so I want to just share two or three things that I have in my mind.
1: A tak jak jsem vždycky požehnán tím, že mám darshan takového velkého guru, a tak bych se chtěl podělit dvě, tři věci, které mám na mysli.
0: So what does Om mean?
1: Co to znamená?
0: You know, in our scriptures we say that the universe began with the sound and that sound was Om, yeah?
1: Co znamená Om? V našich písmech se praví, že vesmír začal zvukem a ten zvuk byl Om.
0: So why do you think that, you know, obviously we prescribe to Om in India, and when you have other parts of the world, why don't they think that Om was the sound at the beginning of the universe?
1: A tak my to takhle v Indii vykládáme, proč myslíte v jiných částech světa, že tohle to nevědí, takhle o tom nemluví?
0: So it's like this.
1: Je to tak?
0: In a country like India, if you are in North India, you have Ram.
1: V Indii, pokud jste na severu Indie, tak říkáte Ram.
0: And if you come to middle India, Ram becomes Rama.
1: A když jste ve středu Indie, střední Indie, tak Rámu říkáte Ráma.
0: If you go to South India, Ram becomes Raman.
1: A když jste na jihu Indie, tak z toho Rám říkají Raman.
0: So when during the time of the great king Ashok,
1: a během času velkého krále Ašoky,
0: monks like you, monks,
1: mniši jako jste vy,
0: they went out and they created the greatest trading route on the planet, which is known as the Silk Route.
1: A oni vytvořili, vlastně vydali se na cesty a vytvořili tu největší cestu, která se říká hedvábná stezka.
0: And so this Silk Route runs from Beijing through India into Palestine.
1: A ta hedvábná stezka vede z Pekingu přes Indii až do Pakistánu.
0: So when Om went to Palestine, Middle East.
1: Když ten Om doputovalo až do Pakistánu.
0: And because of the example I just gave you in India, like Ram, Rama and Raman. Yeah.
1: A tak stejně jak jsem vám dal ten příklad s tím, jak ten Rám, někde je Rama, někde je Raman.
0: So they our friends, Christian friends, yeah.
1: A naši přátelé křesťané,
0: they actually use the word Om, but they actually just happen to pronounce it as Amen.
1: Oni také ten zvuk používají Om, ale vyslovují ho jako Amen.
0: So you would like Ram, Raman. Yeah?
1: Stejně tak jako ten severoindický Ram je na jihu Raman.
0: And our friends just on the other side, the Islamic community.
1: A naši přátelé na druhé straně islámská komunita.
0: Unknowingly they also use Om.
1: I oni ku podivu používají Om.
0: So but they say Amen.
1: Ale oni říkají Amen.
0: So you see the whole world is gelled to Om.
1: A tak vidíte, že celý svět vlastně je spojen s tím Om.
0: And there is no greater gift for mankind and this planet than what Sri Maharaji has delivered, the Om symbol, the Om mandir in India.
1: A tak není většího daru pro lidstvo. Než to, že náš Maharaji ten symbol Om postavil.
0: There's no greater gift than that to mankind, not just to India.
1: A je to dar celému lidstvu, nejen Indii.
0: So now I want to just share with you, you know, the last sort of 4 or 5 days I've been here. As you know, I've been here before, but I live in London and I had the privilege to be invited here by the Czech Parliament.
1: A několik posledních dní jsem tady. Víte, že já jinak bydlím v Londýně, ale teď poslední jsem byl sem pozván českým parlamentem.
0: So like we have a very powerful group of all party parliamentary group on Indian traditional sciences.
1: A my máme velice silnou parlamentní skupinu přátel Indie.
0: which include Ayurveda, yoga, Yunani.
1: A všechny ty indické vědy, které zahrnují Ayurvedu, jogu,
0: Siddha, homeopatii,
1: Vastu,
0: Jyotish,
1: Sangeetam.
0: So these are all Indian traditional sciences that we use for healing.
1: A to jsou všechny různé druhy indické vědy, které slouží k uzdravení, k léčení.
0: So we are promoting these sciences in the British Parliament to make the parliamentary and the policy making community understand that if you really want to talk about prevention, that is normally we say prevention is better than cure. So if you really want to speak about prevention, then you need to speak to us.
1: A my máme tady takovou skupinu, kde tyto věty představujeme právě poslancům, právě zákonodárcům, aby věděli, jak důležitá je prevence, protože vždycky říkáme, že prevence je lepší než léčba, a když se mluví o prevenci, že my máme ty odpovědi.
0: Unfortunately, after COVID, you know, it has left United Kingdom with 5 million people who are suffering from long COVID.
1: A víte, že bohužel po COVIDu ve Spojeném království je 5 milionů lidí, kteří trpí tím dlouhým COVIDem.
0: And I'm very pleased to say that the United Kingdom, in association with the Ministry of Ayush, Government of India, are now working on 2,500 patients in hospitals to see how Ayurveda can help them.
1: A mám radost vám říct, že teď vlastně britská vláda spolu s indickým ministerstvem Ayush spolupracují a už vlastně na 2000 pacientech ověřují, jak může Ayurveda tady pomoci.
0: So, been also working in the EU Parliament.
1: A pracuji také v Evropském parlamentu.
0: And you know some links here, you know, in Czech Republic.
1: A nyní jsem oficiálně i v České republice.
0: So they finally said that, look, why don't you come over? And I was here on the 20th of June, and I had the privilege to speak half an hour in the Czech Republic Parliament.
1: A já jsem tady byl už 20. června, jsem měl příležitost půl hodiny promluvit v českém parlamentu.
0: So the idea is to speak to them and share with them that the Czech people need to have that freedom of choice for their health and their wellness.
1: A mým poselstvím, co jsem tam říkal, že i lidé v České republice měli být svobodu volby, zvolit si, co je nejlepší pro jejich zdraví.
0: So in our humble language of compassion that we are, you know, all of us, we are very compassionate people.
1: A my všichni známe ten jazyk soucitu. My všichni jsme velice soucitní lidé.
0: So we are trying to talk them to the parliamentary community here in Prague in the language they understand.
1: Ale my, když mluvíme s těmi politiky, tak musíme v tom parlamentu mluvit jazykem, kterým rozumí oni.
0: So you'll be pleased to know that they have accepted the invitation to come to the London Parliament and study what we are doing back in the United Kingdom.
1: A oni možná vás potěšili, oni přijali pozvání, aby viděli, jak my vlastně pracujeme na té půdě britského parlamentu.
0: But the main reason was I wanted to come see Swamiji.
1: Ale já jsem chtěl využít té příležitosti, abych přijel za Swamijim.
0: So you know, when I have the privilege to come here, I make my little humble services available to any of you who wish to seek an Ayurvedic consultation, Ayurvedic treatment. I specialize in Ayurvedic acupuncture. So those of you, you know, who feel you are very critically ill, and you want, you know, some treatment, and I do that because I love what I do, and please don't be afraid, there's no charge.
1: A tak já s pokorou bych vám chtěl nabídnout i své služby. Já se specializuji na ajurvédskou akupunkturu a pokud potřebujete, cítíte se unavení, cítíte, že potřebujete pomoci, neváhejte se na mě obrátit, já vám s láskou rád pomůžu a bezplatně.
0: And Swamiji, I think, was with us in the United Kingdom Parliament back in 2017.
1: Myslím, že 2017 jsme byli se Swamijim na zasedání Valného shromáždění Spojených národů.
0: And it has been long time, so it's my humble request before Swamiji here today to please, you know, take out, you know, a long weekend and please give darshan to us in the United Kingdom.
1: A tak bych prosil Swamijiho, aby zase přijel nám dát někdy darshan do Spojeného království.
0: So thank you so much. I'm really grateful to you. Thank you so much.
1: A děkuji, jsem vám všem vděčný.

0: So in this there is it two.
1: A je, má to dvě strany.
0: The one always held this is a Swami.
1: Vždycky mluvíme o tom, že poznáme, kdo je Swami.
0: So that we will do nothing under. But we are all sannyasis like this and this and that.
1: Podle té barvy vlastně poznáme, kdo je.
0: And that when we in our heart and you are also coming and you will be very great always me are sadhus and others you are exactly also that you are very great and always what we say morning early morning just we are telling like this mother father brothers and the swamis.
1: A tak když přicházíte s otevřeným srdcem a jste vlastně ve společnosti dobrých lidí, ve společnosti svědců, tak získáváte ty stejné vlastnosti, dostáváte i vy to do srdce. Takže když přicházíte s otevřeným srdcem, tak vždycky to cítíte a jak jsme říkali ráno, máte úctu k matce, k otci i ke svatým osobám.
0: And there is that is a Swami. And that is Swami that what he is giving us.
1: A tak to je ten, kdo je s vámi, je s vámi ten, kdo nám něco dává.
0: And you know that how much they have given me and they are giving me very much. That when I came here and this and all people who came here they are at home like Swamis.
1: A já jsem od svých mistrů dostal tolik a víte, že od té doby, co jsem jezdím, kolik jsem toho všem dal, kolik toho všeho, co jsem dostal, předávám dál a všichni, kdo sem přijíždíte, se tu cítíte jako doma, cítíte se jako i vy byste byli s vámi.
0: I will tell you that how many good with my disciples and that is like my brothers. And they are him. They are like a master.
1: A víte, kolik mám žáků a všichni jsou pro mě jako bratři, všichni jsme zajedno jako s naším mistrem.
0: And when I told them in that says that they are going very great from here.
1: A tak já to vidím, jak daleko jste došli, jak daleko jste došli.
0: I will tell like this. That my heart is to there and I will tell you now that.
1: A já se sepiaturkám říkám, že moje srdce je tady pro vás.
0: And so everyone, but mostly I know they are my disciples. Please, can you stand up this? Yes, you and also all families, yes, your families.
1: A z našich žáků.
0: Yeah, yes.
1: Rodina tady.
0: Yes, get out. So that how much is my brothers, my sisters, my brothers, so that can you, you are please take, who is called? Yeah, please.
1: Celá rodina tady je, všichni jsou jako bratři a sestry.
0: So all of these my disciples, they are like my brothers, they are my

0: children, their friends. I am always and everywhere where. And so if you come near to them, yes?
1: A tak oni jsou to moje žáci, ale je považuji za své bratry, za své děti, za své přátele.
0: So I will come here near, please.
1: Pojďte sem dopředu.
0: Come here.